nie zmením ja či ty. Veď elitou je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec. Možno si